0: Bob a samozrejme Full Krum zneli z Eteru Rádia FM. Pripomenuli sme si túto už staršiu pieseň, ale stále výbornú. No a Full Krum, ten sa chystá vystúpiť aj na jednom podujatí, o ktorom v Popo FM bude teraz reč. Multižánrový festival Beseda u Big Beatu, alebo len jednoducho Beseda, ak chcete, spája česko-slovenskú alternatívnu scénu a oslavuje tento rok 33 rokov. Prečo sa tento festival volá Beseda a akú má myšlienku, tak to prezradí jeho dramaturg a kurátor hudobného programu Zdeněk Neuzar.
1: To pramení z toho, že tady u nás na Slovácku sú tradiční besedy u cymbálu, tak sme to chteli pojmout vlastne v tom rokovém duchu tehdejším, tak sme pojmenovali jako Beseda u Big Beatu, ale myslím, že ta beseda vlastně o to tam jde především a právě proto festivalu už dlouho říkáme jenom Beseda. Dohromady máme asi 50 položek programu a z toho přibližně 40 hudebních a těch 10 to je doprovodný program. Snažíme se taky jako dávat nějaké podcasty, diskuze, autorské čtení. Snažíme se dávat takový ucelený pohled o tom, co se právě děje na české slovenské nezávislé scéně, zároveň to propojovat s nějakýma relevantníma zahraničníma jménama, který mají nějaký pořádný autorský rukopis. Takže snažíme se přidávat opravdu to nejčerstvější a zasazovat to do nějakého minimálně středoevropského kontextu.
0: Okrem nejlepších slovenských a českých mien přijali pozvání aj viacerí umelci zo zahraničí.
1: Já mám teda velkou radost, že se nám podařilo domluvit Horse Lords z Baltimoru, to je kapela, která staví na takové hypnotické repetici, rytmické přesnosti a kátní náladě energii, z toho opravdu mám velkou radost, stejně tak z Liturgy z Brooklynu, tam vystoupí teda v solovém takovém black metalovém setu, taky newyorští pankáči Balaklava nebo londýnská reperka Lady Likes, ale taky třeba z Belfastu dorazí Makeshift Arbar, což je takový poetický chaos severoirské kytarové scény. Ale hlavně je to teda o té české a slovenské scéně, z Česka třeba Načeva, Jakub Koenig, Anna Vaverková, Dukla, Josefina Dask, něco, Síček, ale taky třeba vítěz soutěže Starter, Taige. Máme těch slovenských jmen taky celou řadu, tak to bude jednak Fulcrum, bude to taky Mňaulau, bude to taky Siu, Vojdí, Božské, Soare, Remník nebo písničkář Daniel P.
0: Tak aj takto nejako bude znieť festival Beseda u Big Beatu. No a beseda sa uskutoční v piatok 31. júla, teda už čoskoro a samozrejme ešte aj v sobotu 1. augusta a to v malom českom meste Tasov pri Veseli nad Moravou, len kúsok od Myjavy. Ak máte záujem, mám tu pre niekoho z vás dve vstupenky, stačí, ak mi dáte vedieť a to buď mailom na studio@radiofm.sk alebo môžete poslať aj SMS-ku na 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
3: Počúvaš Festivalové rádio